zasedl přes koní svojí. I počutiv je vrát, i stvorí se u rybu. A oni obvrgoše ga sedmimi mrižami, i zvlekoše vrát.